0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další týden, kdy se pod hladinou klidného indexu skrývaly významné pohyby. Nejsledovanější akcí byl ČES, který ztratil 5% po vyřazení z indexu uranových a jaderných společností Envis, kdy burzovně obchodovaný fond od OneEgg tak prodal 2,4 milionu akcí. To odpovídá přibližně polovině procenta všech akcí ČESu, takže šlo o významný objem. S akciemi ČESu intenzivně obchodovali i další hráči, a tak za celý týden se zobchodoval nejvyšší objem na ČESu za posledních 5 let. Zbrojovka Czechoslovak Group oznámila strategické partnerství se společností Ukrainian Armor. Její Federal a Remington získali kontrakt od americké FBI za $77 milionů. Chorvatsko přistoupilo k rámcové smlouvě na dodávky munice a na veletrhu Eurosatory skupina představila nové projekty. Otázka však zní, dosáhly její akcie nového historického minima? Ano, ve čtvrtek. Za celý týden však odepsali méně než 0,5% a pod tlakem byl spíše Colt CZ Group, který odepsal přes 6%. Nejvýznamnější akcionář René Holeček reportoval nákup 3000 akcí, předseda dozorčí rady Jan Drahota naopak prodej téměř 40 tisíc. Historického maxima naopak dosáhly akcie Dusan Škoda Power, které si připsali 10. Analytik Peter Palovič z Wood & Company jim zvýšil doporučení na tržet s cílovou cenou 506 korun. Dařilo se také Erste a Fotonu. Radenska Adriatic ze skupiny Kofola Československo po 30 letech přestane stáčet a distribuovat značky PepsiCo ve Slovensku a Chorvatsku. Partnerem se stane Matony. Primoco otevírá v Písku první výcvikové středisko pro profesionální piloty dronů. Tento týden bude výsledky reportovat zpracovatel kůží Karol Edr, čímž se výsledková sezóna za první čtvrtletí uzavře. Pohled do makrosvěta. Česká národní banka zvýšila dle očekávání úrokové sazby na 3,75%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů bankovní rady. Průmyslové ceny v květnu vzrostly meziročně méně, než se čekalo. Ekonomové komerční banky však upozorňují, že vývoj jednotlivých odvětví se poměrně liší. Ovlivňují je například rostoucí ceny ropy, ale naopak levnější elektřina a plyn. Tento týden se dočkáme údaje o spotřebitelském a firemním sentimentu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na otázku, která zní jako scéna z katastrofického filmu. Mohly za hromadná vymírání na Zemi gravitační přílivy způsobené průlety trpasličích planet? Podle Universe Today přichází s touto hypotézou italský fyzik Daniele Fargion z Římské univerzity. Tvrdí, že za posledních 600 milionů let mohla Zemi několikrát minout tělesa velikosti Pluta a její svapové síly vyvolaly obří vlny tsunami, sopečné erupce, změny klimatu i odklonění asteroidů přímo naraz. Fargion poukazuje na to, že po největším vymírání před 251 milionem let chybí kráter i iridiová stopa, typický podpis dopadu. Průlet by to vysvětlil elegantně a jako bonus prý tahle teorie řeší i Fermiho paradox. Civilizace prostě nestihnou dorůst, než je zase někdo gravitačně přečeše.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: My se krátce zastavíme u kapely Bloodstone, která proslula hitem Outside Woman nebo peckou Natural High, kterou v budoucnosti použije Quentin Tarantino ve své gangsterce Jackie Brown. Bloodstone také nedávno produkovali a hráli ve filmové komedii Train Ride to Hollywood.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This is a power play.
2: Nepokoušejte se opustit taneční parket.
4: Parket.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime doručil komediální detektivku Ethana Coena Honey Don't. Proč Netflix zrušil The Borough z bratrů Duffrových? Prime Video nabízí další korejskou romantiku See You at Work Tomorrow a šílená queer jízda Johna Waltersa ze 77. Desperate Living je nově v edici Criterion Collection. To vše nás dnes čeká. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další týden, kdy se pod hladinou klidného indexu skrývaly významné pohyby. Nejsledovanější akcí byl ČES, který ztratil 5% po vyřazení z indexu uranových a jaderných společností Envis, kdy burzovně obchodovaný fond od VanEck tak prodal 2,4 milionu akcí. To odpovídá přibližně polovině procenta všech akcí ČESu, takže šlo o významný objem. S akciemi ČESu intenzivně obchodovali i další hráči, a tak za celý týden se zobchodoval nejvyšší objem na ČESu za posledních 5 let. Zbrojovka Czechoslovak Group oznámila strategické partnerství se společností Ukrainian Armor. Její Federal a Remington získali kontrakt od americké FBI za 77 milionů dolarů. Chorvatsko přistoupilo k rámcové smlouvě na dodávky munice a na veletrhu Eurosatory skupina představila nové projekty. Otázka však zní, dosáhly její akcie nového historického minima? Ano, ve čtvrtek. Za celý týden však odepsali méně než 0,5% a pod tlakem byl spíše Colt CZ Group, který odepsal přes 6%. Nejvýznamnější akcionář René Holeček reportoval nákup 3000 akcí, předseda dozorčí rady Jan Drahota naopak prodej téměř 40 tisíc. Historického maxima naopak dosáhly akcie Dusan Škoda Power, které si připsaly desetin. Analytik Petr Palovič z Wood & Company jim zvýšil doporučení na držet s cílovou cenou 506 korun. Dařilo se také Erste a Fotonu. Radenska Adriatic ze skupiny Kofola Československo po 30 letech přestane stáčet a distribuovat značky PepsiCo ve Slovensku a Chorvatsku. Partnerem se stane Matony. Primoco otevírá v Písku první výcvikové středisko pro profesionální piloty dronů. Tento týden bude výsledky reportovat zpracovatel kůží Karol Edr, čímž se výsledková sezóna za první čtvrtletí uzavře. Pohled do makrosvěta. Česká národní banka zvýšila dle očekávání úrokové sazby na 3,75%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů bankovní rady. Průmyslové ceny v květnu vzrostly meziročně méně, než se čekalo. Ekonomové komerční banky však upozorňují, že vývoj jednotlivých odvětví se poměrně liší. Ovlivňují je například rostoucí ceny ropy, ale naopak levnější elektřina a plyn. Tento týden se dočkáme údaje o spotřebitelském a firemním sentimentu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Address you wanted?
3: Thanks, MG.
2: Honey, right? Love those click-clacking heels.
4: Honey O'Donoghue, to what do we owe the honor?
3: Can you tell me about this woman, Mia Novotny?
4: She got stabbed and stuffed in the car, I guess.
5: Sky Showtime nasadilo temnou krimi komedii Honey Don't a kombinace jmen za kamerou i před ní rozhodně stojí za pozornost. Scénárista a Oscarový držitel Ethan Coen se tentokrát bez bratra Joela vrací k žánru, který mu vždy seděl. Společně se svou manželkou a tvůrčí partnerkou Trissy Cook, se kterou stáli za filmem Panenky na útěku, tentokrát přináší příběh soukromé detektivky Honey O'Donoghue. Tahle žena z malého města se pustí do vyšetřování série záhadných úmrtí spojených s podivným kostelem. A jak to u Coenů bývá, nic není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. V hlavní roli se představuje Margaret Qualley, po jejím boku pak Chris Evans a na Emmy nominovaná Aubrey Plaza. Přesně takové obsazení, které v černé komedii slibuje výbušnou chemii. Nicméně kritika film přijala vlažně. Recenzenti shodně chválí výkon Margaret Qualley, stylovou kameramanskou práci Ariho Wegnera, Vervelovu hudbu a povedené úvodní titulky. Problém je ale jinde. Film trpí roztříštěným scénářem, spletitými subploty a prý ztrácí nit vlastního příběhu někde ve druhé půlce. Verdikty ale na divácích a na jejich chuti po mysteriózních černých detektivkách. Honey Don't můžete nyní sledovat exkluzivně na Sky Showtime.
6: Only when we submit to the will of God do we serve him.
7: Hector, not in the sacristy.
8: The French, they are not happy.
7: Who's not happy? Why is a private investigator looking into a traffic fatality?
9: What can you tell me about
7: that? Do you drink?
9: Heavily, it's a point of pride.
7: Should you and I discuss this over a drink?
9: Tuesdays I dry out.
7: Today's Wednesday.
9: Today is Tuesday.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Netflix zrušil sci-fi seriál The Boroughs, a to pouhé 3 týdny po premiéře. Zrušení oznámil jako první deadline minulý týden a přišlo jako studená sprcha. Přitom tvůrci už měli rozepsanou druhou sérii, přičemž se zvažovalo i natáčení 2. a 3. řady najednou. Hlavní důvod? Podle Hollywood Reporter byl problém v astronomicky vysokém rozpočtu, údajně přes 10 milionů dolarů na epizodu, přičemž podle jednoho zdroje bylo skutečné číslo výrazně vyšší. Sledovanost sice seriál držela v top 10, ale čísla prostě nestačila na pokrytí nákladů. Svou a já si myslím nemalou roli sehrál i odchod bratrů Duffrových. Po skončení Stranger Things totiž přešli pod Paramount. Netflix 15. června nevyužil opci na prodloužení smluv herců, čímž seriál fakticky pohřbil. Zdroje potvrzují, že znovuzrození seriálu The Boroughs nepřipadá v úvahu. Netflix totiž vlastní 100% seriálu a prodat ho konkurenci neplánuje. Herečka Gina Davis přiznala, že hercům nikdo důvod neřekl. O zrušení se dozvěděli od tvůrců ještě před oficiálním oznámením a byli prý hluboce zklamáni. Dennis O'Hare pak na Instagramu vyzval fanoušky k symbolické odvetě. Hlasujte pro The Boroughs v Emmy, jen tak Netflixu ukážete, že udělal chybu. První a zřejmě zároveň poslední série The Boroughs je stále k dispozici na Netflixu. Je to škoda, ale vrtkavý je svět streamingu. Nicméně potěším fanoušky těchto temných žánrů protkaných humorem. Seriál Widow's Bay s Matthew Ricem bude pokračovat na Apple TV 2. sérií. Super!

0: 버리고.
1: 전 차지훈 선임이 이번 주말에 사무실로 출근해 주시죠.
2: Na Prime Video vstoupil jihokorejský romantický workplace seriál See You at Work Tomorrow a pro fanoušky korejských romantáků je tohle přesně ta správná ranní zpráva. Režisérka Eun Sol-yeo adaptovala populární webtoon Kakao a vypráví příběh produktové manažerky, která po bolestném rozchodu zavřela srdce na 7 závor a smysl života nachází hlavně v přesném odchodu z práce a odměně v podobě kuřecích křidélek s pivem. Do jejího pečlivě seřízeného pracovního života pak vstoupí týmový vedoucí, kterému se všichni v kanceláři raději vyhýbají velkým obloukem. See You at Work Tomorrow. Korejská kancelářská romance plná nevyhnutelného romantického napětí je právě teď k dispozici na Prime Video.
1: No smile, no people, no sorry. 차지훈 선임. 늘 이런 식으로 이뤄왔습니다.

0: You must realize, Bosley, your wife is one of the most neurotic women I've ever examined. I still think a few more months in the sanitarium would be helpful. It may be too early to trust her in her natural environment.
1: Oh, Doc, be optimistic. Peggy's breakdown is part of the past now. I don't want her in another mental hospital. I want her home with me and the kids.
2: Slavná americká vydavatelská značka Criterion Collection přidala do své sběratelské řady další zrestaurovaný kultovní titul a tentokrát opravdu bez zábran. Jde o film Desperate Living, grotesku, horor a antifašistickou pohádku v jednom z roku 1977. Režisér John Waters, věčný enfant terrible americké kinematografie, tímto snímkem završil svou takzvanou trash trilogii, která začala skandálními Pink Flamingos a Female Trouble. Hysterická a paranoidní paní v domácnosti Peggy Gravel, kterou si zahrála Meng Stole, spolu se svou velkorysou a kleptomansky nadanou hospodyní zabíjí pána domu a pak jim nezbývá nic jiného, než zmizet. Uchýlí se do podivného lesního sídliště jménem Mortville, osady plné zatracenců a odpadů civilizace, kde kruto vládne výstřední stará královna v podání Edith Macy. A tam teprve začne ta pravá, řekněme, transformace. Desperate Living je přesně ten typ filmu, který si říká o noc s přáteli se stejně odolným žaludkem. Waters do něj nacpal vše, co ho proslavilo. Absurdní humor, záměrnou nechutnost, neherce ze svého okruhu přátel a typické plivnutí do tváře slušné společnosti. Spolu s Rocky Horror Picture Show patří k základním kamenům fenoménu půlnočních filmů. Desperate Living od Johna Watersa najdete nyní restaurované ve 4K v edici Criterion Collection na criterion.com.
3: Get out of here, you stinking piece of flesh!
4: Yes, they've all had a lot of desperate living.
3: Ah! Oh, God! Find them, feel them, fuck them, forget them! Is that your new motto?
4: Follow the dead-end road to Mortville, USA.

Dnes mám pro vás připravený ještě souhrn nejlépe hodnocených titulů on demand posledních dvou týdnů. Apple TV Plus spustilo druhou řadu detektivní série Sugar. Colin Farrell se vrací jako záhadný soukromý detektiv John Sugar, tentokrát pátrá po ztraceném bratrovi mladého boxera, ale zároveň nepřestává hledat vlastní zmizelou sestru. Čím hlouběji se noří, tím temnější spiknutí odhaluje. Napínavé, stylové a Farrell v top formě. Edis Online nabízí francouzský film Renoir z roku 2012. Azurové pobřeží, stárnoucí Renoir, do jehož života vstoupí živelná mladá modelka André. Omlazení pro malíře, inspirace pro syna Žána a zárodek filmového génia. Krásně natočené, jemné a přitom plné vášně. Netflix přidal dvě pozitivně hodnocené novinky, thriller Najdu si tě podle Harlana Coubena. Nevinný otec si odpikává do životí za vraždu vlastního syna, jenže pak získá důkaz, že dítě možná žije. Prchne z vězení a pustí se do hledání pravdy. Sam Worthington, Milo Ventimiglia a Madeleine Stowe v napínavé jízdě. A pro ty, co hledají něco lehčího, romantická komedie Hlasovky pro Isabel se Zoe Deutsch. Hlasovky pro sestru do nebe skončí u cizího člověka a ten se začne zamilovávat do onoho hlasu. Nick Robinson a Nick Offerman doplňují obsazení. Sky Showtime přihodil hned trojici zajímavostí. Italský akční seriál Rosa Elettrica, agentka ochrany svědků a mladý šéf pod světí na útěku, protože se ukáže, že nadřízení hrají dvojí hru, napínavé a nečekané. Italské právní drama Liga s Lukou Argenterem. Brilantní ironický advokát po kariérním skandálu znovu buduje svou pozici na milánské scéně. Případ za případem, zatímco ho doma čeká boj o dceru. A Sky Showtime přidal také snímek Bugonia od Yorgose Lanthimose s Emma Stone a Jesse Plemonsem. Dva konspirátoři unesou CEO velké firmy přesvědčeni, že je mimozemšťanka. Absurdní, provokativní, lanthimosovsky šílené. Tak toto jsou nejlépe hodnocené streamingové lahůdky posledních dvou týdnů. Máte z čeho vybírat. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc Hollywoodu a hlavně, že vám vyhrává Zoom Radio celý den. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečíša Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
6: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.
7: Pondělí až pátek od 7 do 9. Raní VC.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další týden, kdy se pod hladinou klidného indexu skrývaly významné pohyby. Nejsledovanější akcí byl ČES, který ztratil 5% po vyřazení z indexu uranových a jaderných společností Envis, kdy burzovně obchovaný fond od VanEck tak prodal 2,4 milionu akcí. To odpovídá přibližně polovině procenta všech akcí ČESu, takže šlo o významný objem. S akciemi ČESu intenzivně obchodovali i další hráči, a tak za celý týden se zobchodoval nejvyšší objem na ČESu za posledních 5 let. Zbrojovka Czechoslovak Group oznámila strategické partnerství se společností Ukrainian Armor. Její Federal a Remington získali kontrakt od americké FBI za 77 milionů dolarů. Chorvatsko přistoupilo k rámcové smlouvě na dodávky munice a na veletrhu Eurosatory skupina představila nové projekty. Otázka však zní, dosáhly její akcie nového historického minima? Ano, ve čtvrtek. Za celý týden však odepsali méně než 0,5% a pod tlakem byl spíše Colt CZ Group, který odepsal přes 6%. Nejvýznamnější akcionář René Holeček reportoval nákup 3000 akcí, předseda dozorčí rady Jan Drahota naopak prodej téměř 40 tisíc. Historického maxima naopak dosáhly akcie Dusan Škoda Power, které si připsaly desetin. Analytik Petr Palovič z Wood & Company jim zvýšil doporučení na držet s cílovou cenou 506 korun. Dařilo se také Erste a Fotonu. Radenska Adriatic ze skupiny Kofola Československo po 30 letech přestane stáčet a distribuovat značky PepsiCo ve Slovensku a Chorvatsku. Partnerem se stane Matony. Primoco otevírá v Písku první výcvikové středisko pro profesionální piloty dronu. Tento týden bude výsledky reportovat zpracovatel kůží Karol Edr, čímž se výsledková sezóna za první čtvrtletí uzavře. Pohled do makrosvěta. Česká národní banka zvýšila dle očekávání úrokové sazby na 3,75%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů bankovní rady. Průmyslové ceny v květnu vzrostly meziročně méně, než se čekalo. Ekonomové komerční banky však upozorňují, že vývoj jednotlivých odvětví se poměrně liší. Ovlivňují je například rostoucí ceny ropy, ale naopak levnější elektřina a plyn. Tento týden se dočkáme údaje o spotřebitelském a firemním sentimentu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Vaše.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům,

0: 10% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní party zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petrianda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
5: Powerplay. Zun.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Disney Plus nasazuje Avatar, Oheň a popel. Na Netflixu pokračuje třetí řadou turecké drama Já jinak. A Magic Box dnes vydává 90-kovou akční klasiku s Arniem Likvidátor. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: The strength of the ancestors is here.
1: Na Disney Plus dnes přistává třetí díl ságy Avatara. Avatar, oheň a popel navazuje těsně na předchozí film The Way of Water. Sullyho rodina stále žije s klanem na pobřežních útesech, ale smíření se smrtí nejstaršího syna poznamenává každého z nich jinak. Spider se s životem v komunitě nedokáže srovnat natolik, takže rodina nakonec stojí před bolestivou nutností se rozdělit. Každý se vydává na vlastní cestu a divák s nimi poznává nová zákoutí Pandory. Sullyovi se přitom setkají s klanem Tlalim, nomádskými větrnými obchodníky, kteří proplétají Pandorou v obrovských vzdušných karavanách. Jenže mírové plány rychle naruší popeloví lidé, kteří viní bohyni Eva za zkázu svého domova. Za kameru se opět postavil režisér James Cameron a v obsazení se vedle Sama Worthingtona a Zoe Saldany vracejí Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang i Cliff Curtis a přibyla také Ona Chaplin a Eddie Falco. Avatar, oheň a popel najdete ode dneška na Disney+.
2: You cannot live like this, baby. In hate.
3: If there is something you can do, then you must do it.
4: Listen to this. Spy.

Karlovarský festival se blíží a pokud se chystáte v červenci na jubilejní 60. ročník, je nejvyšší čas jednat. Pořadatelé letos nabízejí digitální festival PAS Plus ve dvou variantách, buď na celých 9 festivalových dnů od 3. do 11. července, nebo takzvaný festival PAS Plus Smart pro ty, kdo dorazí až v pondělí 6. a vydrží do sobotního zakončení. Co s ním získáte? Hlavně klid. Vstupenky si zarezervujete z domova ještě před příjezdem do Varů, pak si uložíte přímo do Voletu v mobilu a k tomu dostanete festivalovou brožuru, měsíční předplatné streamingu KVIFF TV za korunu a slevu na festivalový merch. Pozor, pasy jsou v omezeném počtu a žádost vyřídíte přes váš uživatelský účet na kviff.com. Příliš neotálejte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486.

0: umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Hayatımızda bazı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsak bu döngüden çıkmamız mümkündür. Kızlar.
3: Na Netflixu startuje třetí řada oblíbeného tureckého romantického dramatu Já jinak. Ada se vrací do přímořského Avaliku s touhou po novém začátku, jenže minulost si ji najde dřív, než stihne vydechnout. Její přítelkyně Sevgi se mezitím odváží pochybovat o svém vysněném mateřství a Leila přehodnocuje vlastní vztah. Tři silné ženy, tři životní křižovatky. Třetí řada seriálu Já jinak je nyní k dispozici na Netflixu.
4: Ay, vallahi gidiyoruz aşkım. O zaman... Road trip başlasın.

0: secret government agency. He answers to no one.
1: Vydavatelství Magic Box vydalo na Blu-ray jednu z klasických devadesátkových akcí s Arnoldem Schwarzeneggerem Likvidátor. Chuck Russell natočil v roce 1996 napínavý akční trailer, ve kterém Schwarzenegger hraje federálního agenta Johna Krugera, odborníka na přidělování nových identit osobám v programu ochrany svědků. Zkrátka, pokud vám hrozí smrtelné nebezpečí, Kruger vás z dosavadního života doslova vymaže. Jenže tentokrát někdo zevnitř systému prozradí totožnost chráněné svědkyně a Kruger musí bojovat nejen o její život, ale i o vlastní. Vedle Schwarzeneggera tu září James Caan jako záporák, Vanessa Williams jako chráněná svědkyně a James Coburn v roli nadřízeného. Likvidátor je klasická devadesátková akce, možná ne úplně sofistikovaná, ale o to víc osvěžující v době, kdy blockbustery trvají 3 hodiny a každý druhý záběr je CGI. Blu-ray vydání Likvidátora seženete v oblíbených obchodech díky distribuci Magic Box. A pokud preferujete digitál, film si můžete půjčit nebo zakoupit online na Prime Video nebo Apple TV.
0: He is called in when time has run out. To save your life, he must eliminate every trace of your existence. A body may be found, but it won't be yours. Because to protect your future, he will erase your past.
2: Relax. You've been erased.
0: Eraser.

Než se zítra objeví nové tituly v kinech, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů českými diváky. Nabídka byla skromná a ještě skromnější je podle diváků kvalita. Z Hollywoodu nejvíce zabodovalo překvapivě Toy Story 5 Příběh hraček. Woody, Buzz, Raketák, Jesse a celá parta se vrací, aby čelila překvapivě aktuální výzvě. Do jejich světa vtrhne moderní technologie v podobě chytrého tabletu přezdívaného Žabletka a s ním otázka, jestli klasické hračky vůbec mají místo ve světě dotykových obrazovek a aplikací. V kinech se líbí i irsko-americký muzikál Srdcovka od Johna Carneyho, autora filmu Once nebo Sing Street. Paul Rudd hraje frontmana svatební kapely, který během jednoho večera jamuje s vyhasínající popovou hvězdou v podání Nicka Jonase. Výsledkem je hit a sláva, ale ne pro toho, kdo ji čekal. Hřejivý i lehce hořký pohled na cenu ambicí. Diváci kvitují také festivalový klenot japonského anime film Chao režiséra Yasuhira Aokiho. Vizuálně nespoutaný příběh z futuristické Šanghaje, kde se lodní inženýr nečekaně stane snoubencem mořské princezny, dcery samotného Neptuna. Film získal cenu poroty na festivalu v Annecy. Z dokumentů v kinech se trefil do vkusu Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, intimní portrét kytaristy a skladatele na Prahu 70, který se právě vrátil na pódium po operaci pohybového aparátu a paralelně skládá muziku pro divadlo, seriál i vlastní solové album. Spíš živý záběr do zákulisí tvorby. Tak to bychom měli. Nejlépe hodnocené filmy v kinech posledních dvou týdnů. Hopka!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Čeká nás horor z nové australské vlny Leviticus, akční Supergirl nebo česká komedie Po večerce. Tak si nás naleďte i zítra, ať víte, na co nového vyrazit do kina, kde se při té vlně veder můžete pěkně ochladit. Díky, že posloucháte Zun Radio, a to znamená jediné, máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: S4 Stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 Stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli
3: o Zero Trust Architecture?
2: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Log Management, SOC
2: 2.
3: Recovery Plan.
2: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
2: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofiore.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další týden, kdy se pod hladinou klidného indexu skrývaly významné pohyby. Nejsledovanější akcí byl ČES, který ztratil 5% po vyřazení z indexu uranových a jaderných společností Envis, kdy burzovně obchodovaný fond od VanEck tak prodal 2,4 milionu akcí. To odpovídá přibližně polovině procenta všech akcí ČESu, takže šlo o významný objem. S akciemi ČESu intenzivně obchodovali i další hráči, a tak za celý týden se zobchodoval nejvyšší objem na ČESu za posledních 5 let. Zbrojovka Czechoslovak Group oznámila strategické partnerství se společností Ukrainian Armor. Její Federal a Remington získali kontrakt od americké FBI za 77 milionů dolarů. Chorvatsko přistoupilo k rámcové smlouvě na dodávky munice a na veletrhu Eurosatory skupina představila nové projekty. Otázka však zní, dosáhly její akcie nového historického minima? Ano, ve čtvrtek. Za celý týden však odepsali méně než 0,5% a pod tlakem byl spíše Colt CZ Group, který odepsal přes 6%. Nejvýznamnější akcionář René Holeček reportoval nákup 3000 akcí, předseda dozorčí rady Jan Drahota naopak prodej téměř 40 tisíc. Historického maxima naopak dosáhly akcie Dusan Škoda Power, které si připsaly desetin. Analytik Petr Palovič z Wood & Company jim zvýšil doporučení na držet s cílovou cenou 506 korun. Dařilo se také Erste a Fotonu. Radenska Adriatic ze skupiny Kofola Československo po 30 letech přestane stáčet a distribuovat značky PepsiCo ve Slovinsku a Chorvatsku. Partnerem se stane Matony. Primoco otevírá v Písku první výcvikové středisko pro profesionální piloty dronu. Tento týden bude výsledky reportovat zpracovatel kůží Karol Edr, čímž se výsledková sezóna za první čtvrtletí uzavře. Pohled do makrosvěta. Česká národní banka zvýšila dle očekávání úrokové sazby na 3,75%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů bankovní rady. Průmyslové ceny v květnu vzrostly meziročně méně, než se čekalo. Ekonomové komerční banky však upozorňují, že vývoj jednotlivých odvětví se poměrně liší. Ovlivňují je například rostoucí ceny ropy, ale naopak levnější elektřina a plyn. Tento týden se dočkáme údaje o spotřebitelském a firemním sentimentu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska vás vezmu zpátky v čase. Do údolí, které kouřilo jako špatně utěsněný komín. Aljaška, údolí 10 000 dýmů. Sopečná pustina, kde si astronauti programu Apollo zahráli takzvanou měsíční hru. Jak popisuje NASA, budoucí návštěvníci měsíce tam trénovali roli terénních geologů. Místo skafandrů kumáky, místo měsíce roztrhaná láva. Učili se popisovat horniny, sbírat vzorky, fotografovat formace a hlavně komunikovat nálezy svátky vědcům na základně, kteří je neviděli. Představte si to. Dospělý muž v helmě vysvětluje do vysílačky, že drží šedý kámen, který vypadá jako jiný šedý kámen. A přitom se rodí lunární věda. Aljaška tehdy nahradila měsíc velmi přesvědčivě. Mínus gravitace, plus medvědi. A v těch cvičením vznikly návyky, díky kterým astronauti přivezli ze měsíce stovky kilo hornin, což dodnes mluví. Užijte si dnešek pozemsky uzemněně, ale orbitálně rozzářeně. Mějte se pozemsky!
3: Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Nemohu prostě jen uvěřit tomu, jak jsou ti věci hloupí. Ta věčná otázka. O tom přece není pochyb, vždyť je to...
2: Je mi to jedno, jestli rozhoduje dědičnost nebo prostředí. Už o tom vážně nechci ani slyšet.
3: Vezměte dva úplně cizí lidi, udělejte jednoho z nich bohatým, druhého chudým a bavte se zatímco si vymění místa. Od 7. června 1983 můžeme vyrazit do kin na novou americkou komedii z burzovního prostředí. Záměna.
4: Dobré jítro, pane.
5: Veselý Vánoce, díky, přále, dík. Tohle mám z Vietnamu, ale nejsem zahořklý, díky. Neměl byste pár drobnej pro veterána?
2: Tobě peníze nedám, ty hejsku.
5: Prosím, prosím, potřeba kabát. Díky čeče, tak si to střešte někdo.
2: Klič a očuň.
5: Soucit náruše, to oceňuju.
3: John Landis vsadil na mladého, nadějného komika Eddieho Murphyho, který se stane v podstatě jeho dvorním hercem, a Dana Aykroyda. Ty doplňují chamtiví bratři Dukeovi v podání Ralpha Bellamyho a Dona Amici, velké hvězdy černobílého plátna Hollywoodu. Landis je také obsadí do budoucího snímku Cesta do Ameriky v 88., kde budou bratři Dukeové bezdomovci a princ Akeem, Eddie Murphy, jim dá značnou sumu peněz, aby se dostali z ulice.
6: A je krásko, nazdárek, jak se máš, jo? Zkusíš to s chlapem bez nohou a už nebudeš chtít jinýho. Rozdáme si to. Ty a já, ty děvko!
3: Burzovní čachry bratrů Dukeových se dostanou i do skutečné Wall Street. V roce 2010 bude jako součást zákona o transparentnosti a odpovědnosti na Wall Street zahrnuto pravidlo, které zakazuje komukoli používat tajné vnitřní informace k manipulaci s akciemi, podobně jako se o to pokusili bratři Dukeové ve filmu. A protože film inspiruje tento předpis, získá přezdívku Pravidlo Eddieho Murphyho.
1: Kdyby byl ve správném prostředí a dostal i malou šanci, vsadím se, že by byl schopen vést naši firmu stejně dobře jako tenhle tvůj mladý Winthorpe.
2: Chceš se zase se mnou vsadit, Randolph?
1: Neděláme to poprvé. Tentokrát to je pro dobrou věc. O kolik se vsadíš?
2: Tak jako obvykle.
3: Pro obchodní scény byla použita komoditní burza World Trade Center COMEX, kde vedle profesionálních komparzistů vystupovali skuteční obchodníci. Jak je uvedeno v produkčních poznámkách studia? Natáčení v COMEXu bylo původně naplánováno na všední den, ale to, že se Dan Aykroyd s Eddie Murphym objevili na place, totálně narušilo pracovní aktivity makléřů a obchodování za 6 miliard dolarů bylo zastaveno. Natáčení bylo tedy nuceně přeloženo na víkend.
7: Dopouštíte se tu vážné chyby. Víte, kdo já jsem?
2: Jo, Winthorpe, Ludvík III.
7: Vím, že mám právo na dva telefonní hovory, chci telefon.
2: Slekněte se.
7: Tak moment, znám svá práva.
2: Slekněte se.
3: Trading Places, respektive Záměna, bude mít obrovský úspěch u kritiky i diváků a potvrdí Murphyho status nové komediální hvězdy. Získá nominaci na Oscara za hudbu, na dva zlaté globy pro Murphyho a nejlepší komedii roku a v roce 2006 bude Záměna zařazena mezi 50 nejlepších komedií všech dob.
1: Vše, co je v téhle místnosti, je teď vaše.
6: Patří mi to, jo.
1: Naše osobní vlastnost.
6: Moje osobní cajka,
1: chápete to?
6: Je to fakt moje. Bez vazby.

rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.

0: this.
1: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
2: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další týden, kdy se pod hladinou klidného indexu skrývaly významné pohyby. Nejsledovanější akcí byl ČES, který ztratil 5% po vyřazení z indexu uranových a jaderných společností Envis, kdy burzovně obchodovaný fond od OneEgg tak prodal 2,4 milionu akcí. To odpovídá přibližně polovině procenta všech akcí ČESu, takže šlo o významný objem. S akciemi ČESu intenzivně obchodovali i další hráči a tak za celý týden se zobchodoval nejvyšší objem na ČESu za posledních 5 let. Zbrojovka Czechoslovak Group oznámila strategické partnerství se společností Ukrainian Armor. Její Federal a Remington získali kontrakt od americké FBI za $77 milionů. Chorvatsko přistoupilo k rámcové smlouvě na dodávky munice a na veletrhu Eurosatory skupina představila nové projekty. Otázka však zní, dosáhly její akcie nového historického minima? Ano, ve čtvrtek. Za celý týden však odepsali méně než 0,5% a pod tlakem byl spíše Colt CZ Group, který odepsal přes 6%. Nejvýznamnější akcionář René Holeček reportoval nákup 3000 akcí, předseda dozorčí rady Jan Drahota naopak prodej téměř 40 tisíc. Historického maxima naopak dosáhly akcie Dusan Škoda Power, které si připsali 10. Analytik Peter Palovič z Wood & Company jim zvýšil doporučení na držet s cílovou cenou 506 korun. Dařilo se také Erste a Fotonu. Radenská Adriatic ze skupiny Kofola Československo po 30 letech přestane stáčet a distribuovat značky PepsiCo ve Slovensku a Chorvatsku. Partnerem se stane Matony. Primoco otevírá v Písku první výcvikové středisko pro profesionální piloty dronů. Tento týden bude výsledky reportovat zpracovatel kůží Karol Edr, čímž se výsledková sezóna za první čtvrtletí uzavře. Pohled do makrosvěta. Česká národní banka zvýšila dle očekávání úrokové sazby na 3,75%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů bankovní rady. Průmyslové ceny v květnu vzrostly meziročně méně, než se čekalo. Ekonomové komerční banky však upozorňují, že vývoj jednotlivých odvětví se poměrně liší. Ovlivňují je například rostoucí ceny ropy, ale naopak levnější elektřina a plyn. Tento týden se dočkáme údaje o spotřebitelském a firemním sentimentu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: we love.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
2: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na otázku, která zní jako scéna z katastrofického filmu. Mohly za hromadná vymírání na Zemi gravitační přílivy způsobené průlety trpasličích planet? Podle Universe Today přichází s touto hypotézou italský fyzik Daniele Fargion z Zínské univerzity. Tvrdí, že za posledních 600 milionů let mohla Zemi několikrát minout tělesa velikosti Pluta a její svapové síly vyvolaly obří vlny tsunami, sopečné erupce, změny klimatu i odklonění asteroidů přímo naraz. Fargion poukazuje na to, že po největším vymírání před 251 milionem let chybí kráter i iridiová stopa, typický podpis dopadu. Průlet by to vysvětlil elegantně a jako bonus prý tahle teorie řeší i Fermiho paradox.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba. Recovery plan.
1: Endpoint detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: Dobrá doména.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
6: Večeře, jak na pitevně.
7: Mami, já už nemám hlad.
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Havlův vesmírný dalekohled právě nakoukl do mládí vesmíru a našel tam něco, co tam podle všech učebnic být nemělo. Astronomové, jak uvádí NASA, zachytili ultrafialové světlo přicházející z galaxie, která existovala pouhých 1,4 miliardy let po velkém třesku. To je, vážení posluchači, vesmírné batole, které září tak intenzivně, že přesvětluje své okolí. Ultrafialové záření z této prastaré galaxie totiž doslova přetváří mezihvězdní plyn ve svém sousedství, ionizuje ho, ohřívá ho, mění chemii celé čtvrti. Představte si, že se na ulici naskěhuje nový soused a během chvilky překope celé okolí. Přesně tohle dělala tahle galaxie ve velmi raném vesmíru. Vědci díky tomu lépe rozumí tomu, jak první galaxie rozsvítily temný vesmír. A Hubble, ten starý pán mezi dalekohledy, znovu ukazuje, že umí překvapit. Tak ať vám dnes večer svítí hvězdy stejně ochotně jako Hubblovi. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Démonologové, lovci duchů, výzkumníci paranormálních jevů.
2: Cvoci.
1: Magoři.

0: dáváme přednost, když se nám říká Ed a Lorraine Warren.
1: Práce démonologů Eda a Lorraine Warrenových často vyvolává zdvižené obočí, vzbuzuje množství pochyb, ale i fascinaci. Za svou dosavadní kariéru zdokumentovali a vymítili pěknou řádku démonů, duchů a entit, které strpčovaly život lidí.
2: Vymítání je starobylá procedura, vyžaduje roky příprav. A přesto viděl jsem už, jak se strašně zvrtlo. Ale než se dostaneme tak daleko, církev to musí schválit. Musíme provést vyšetřování a shromáždit důkazy. A to je těžké.
1: Mezi jejich nejslavnější případy zajisté patří panenka Annabel v 68., čarodejnice z Rhode Islandu v 71., Emmittvilleský horor v 75., či Enfieldský poltergeist v 77. Tentokrát jim ale přistál na stole případ, nad kterým sami zvedají obočí.
3: I told Lorraine, I said, you know, even if we find out that this man really is a werewolf, I'm not going to go before the public. Ghosts and haunted houses and demons and devils are bad enough, but now a werewolf and in London, you know, who would believe it?
4: Už mám husí kůži.
1: Ano, skutečně se jedná o londýnského vlkodlaka. Místní policie s Warrenovými úzce spolupracuje, ale nikdo z policistů se už nechce dostat do přímého kontaktu s Billem Ramseym, který pro ně představuje děsivé riziko. Hází s extrémně těžkými předměty, jako by to byly balónky, kouše jako steklí a neudrží ho ani policejní cela.
3: This guy went right through the bars of a jail cell, pushed his head, shoulder and arm through a 12-inch space. I am not leaving that door open.
1: Po vyšetřování a sbírání důkazů se tedy Warrenovi pouští do vymítání dalšího démona. Tentokrát z Billa Ramseyho s pomocí bostonského biskupa McKenny.
0: Obyčejní duchové nemají takovou moc. Tohle je něco extrémně manipulativního. Něco nelidského.
2: Je to něco, co nikdy nežilo v lidské podobě. Něco démonického.
5: Démon, co žere lidský duše.
1: 17. června 1983 si tak londýnský vlkodlak zavije naposledy. Britská policie věnuje Lorraine skutečnou policejní helmu a placku jako poděkování za vyřešení tohoto pro ně neřešitelného případu. Vymítání démona vlkodlaka později Warrenovi popíší v knize Vlkodlak skutečný příběh démonického posednutí, ale ani kniha nesníží pochybnosti o tom, zda byl Ramsey skutečně posedlý démonem nebo zlým duchem vlkodlačího typu, protože nejsou k dispozici žádné fotografie ani videozáznamy, které by to potvrzovaly.
6: You have no idea how thankfully we're... Now, I'm talking about police officials. I'm speaking of everyone that we dealt with in order to document this case.
7: Maybe it was ordained to be me to make people aware that this demonic possession thing does happen.
3: Bill Ramsey, of course, is back to his normal self. Thank God. He was possessed by a demonic spirit, which was called the wolf spirit.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není

0: pravidel a přesně to dělá Deako. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti, právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
3: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
4: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
2: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
3: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Prodáno.
2: Welcome. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: katalogu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prodáno.
5: Veacom.
6: Pondělí až pátek od 7 do 9.
7: Ranní WC.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další týden, kdy se pod hladinou klidného indexu skrývaly významné pohyby. Nejsledovanější akcí byl ČES, který ztratil 5% po vyřazení z indexu uranových a jaderných společností Envis, kdy burzovně obchodovaný fond od VanEck tak prodal 2,4 milionu akcí. To odpovídá přibližně polovině procenta všech akcí ČESu, takže šlo o významný objem. S akciemi ČESu intenzivně obchodovali i další hráči a tak za celý týden se zobchodoval nejvyšší objem na ČESu za posledních 5 let. Zbrojovka Czechoslovak Group oznámila strategické partnerství se společností Ukrainian Armor. Její Federal a Remington získali kontrakt od americké FBI za $77 milionů. Chorvatsko přistoupilo k rámcové smlouvě na dodávky munice a na veletrhu Eurosatory skupina představila nové projekty. Otázka však zní, dosáhly její akcie nového historického minima? Ano, ve čtvrtek. Za celý týden však odepsali méně než 0,5% a pod tlakem byl spíše Colt CZ Group, který odepsal přes 6%. Nejvýznamnější akcionář René Holeček reportoval nákup 3000 akcí, předseda dozorčí rady Jan Drahota naopak prodej téměř 40 tisíc. Historického maxima naopak dosáhly akcie Dusan Škoda Power, které si připsali 10. Analytik Petr Palovič z Wood & Company jim zvýšil doporučení na držet s cílovou cenou 506 korun. Dařilo se také Erste a Fotonu. Radenská Adriatic ze skupiny Kofola Československo po 30 letech přestane stáčet a distribuovat značky PepsiCo ve Slovensku a Chorvatsku. Partnerem se stane Matony. Primoco otevírá v Písku první výcvikové středisko pro profesionální piloty dronu. Tento týden bude výsledky reportovat zpracovatel kůží Karol Edr, čímž se výsledková sezóna za první čtvrtletí uzavře. Pohled do makrosvěta. Česká národní banka zvýšila dle očekávání úrokové sazby na 3,75%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů bankovní rady. Průmyslové ceny v květnu vzrostly meziročně méně, než se čekalo. Ekonomové komerční banky však upozorňují, že vývoj jednotlivých odvětví se poměrně liší. Ovlivňují je například rostoucí ceny ropy, ale naopak levnější elektřina a plyn. Tento týden se dočkáme údaje o spotřebitelském a firemním sentimentu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: CN řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: Nistva Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, Sofia Kostovstva.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol.

0: www.ekosport.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
0: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Čaute, pozdravím mistra Vévodu. Dúfam, že počúva. Ak ne, tak ma spolu.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Na noční obloze se možná každou chvíli objeví nová hvězda. A není to Starlink, slib.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I'm Dwayne. I'm Raphael.
2: Prvního června 93 se po dvou letech opět objevují Tony. Hlavní single If I Had No Roots připravoval

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více.cz domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu. Your love.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Disney Plus nasazuje Avatar, Oheň a popel, na Netflixu pokračuje třetí řadou turecké drama Já jinak a Magic Box dnes vydává 90-kovou akční klasiku s Arneem Likvidátor. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: The strength of the ancestors is here.
1: Na Disney Plus dnes přistává třetí díl ságy Avatara. Avatar, oheň a popel navazuje těsně na předchozí film The Way of Water. Sullyho rodina stále žije s klanem na pobřežních útesech, ale smíření se smrtí nejstaršího syna poznamenává každého z nich jinak. Spider se s životem v komunitě nedokáže srovnat natolik, takže rodina nakonec stojí před bolestivou nutností se rozdělit. Každý se vydává na vlastní cestu a divák s nimi poznává nová zákoutí Pandory. Sullyovi se přitom setkají s klanem Tlalim, nomádskými větrnými obchodníky, kteří proplétají Pandorou v obrovských vzdušných karavanách. Jenže mírové plány rychle naruší popeloví lidé, kteří viní bohyni Eva za zkázu svého domova. Za kameru se opět postavil režisér James Cameron a v obsazení se vedle Sama Worthingtona a Zoe Saldany vracejí Sigourney Weaver, Kate Winslet, Steven Lang i Cliff Curtis a přibyla také Ona Chaplin a Eddie Falco. Avatar, oheň a popel najdete ode dneška na Disney+.
2: You cannot live like this, baby. In hate.

Karlovarský festival se blíží a pokud se chystáte v červenci na jubilejní 60. ročník, je nejvyšší čas jednat. Pořadatelé letos nabízejí digitální festival PAS Plus ve dvou variantách, buď na celých 9 festivalových dnů od 3. do 11. července, nebo takzvaný festival PAS Plus Smart pro ty, kdo dorazí až v pondělí 6. a vydrží do sobotního zakončení. Co s ním získáte? Hlavně klid. Vstupenky si zarezervujete z domova ještě před příjezdem do Varů, pak si uložíte přímo do voletu v mobilu a k tomu dostanete festivalovou brožuru, měsíční předplatné streamingu KVIFF TV za korunu a slevu na festivalový merch. Pozor, pasy jsou v omezeném počtu a žádost vyřídíte přes váš uživatelský účet na kviff.com. Příliš neotálejte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifactor.
3: Penetrační test, Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyber Control je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: by Antesto. cybercentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Hayatımızda bazı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsak, bu döngüden çıkmamız mümkündür. Kızlar.
0: Na Netflixu startuje třetí řada oblíbeného tureckého romantického dramatu Já jinak. Ada se vrací do přímořského Avaliku s touhou po novém začátku, jenže minulost si ji najde dřív, než stihne vydechnout. Její přítelkyně Sevgi se mezitím odváží pochybovat o svém vysněném mateřství a Leila přehodnocuje vlastní vztah. Tři silné ženy, tři životní křižovatky. Třetí řada seriálu Já jinak je nyní k dispozici na Netflixu.
4: I'm allergic to rozášku.
5: O zaman. Road trip başlasın.
2: Čtyři důvody pro DAB.

0: secret government agency. He answers to no one.
1: Vydavatelství Magic Box vydalo na Blu-ray jednu z klasických devadesátkových akcí s Arnoldem Schwarzeneggerem Likvidátor. Chuck Russell natočil v roce 1996 napínavý akční trailer, ve kterém Schwarzenegger hraje federálního agenta Johna Krugera, odborníka na přidělování nových identit osobám v programu ochrany svědků. Zkrátka, pokud vám hrozí smrtelné nebezpečí, Kruger vás z dosavadního života doslova vymaže. Jenže tentokrát někdo zevnitř systému prozradí totožnost chráněné svědkyně a Kruger musí bojovat nejen o její život, ale i o vlastní. Vedle Schwarzeneggera tu září James Caan jako záporák, Vanessa Williams jako chráněná svědkyně a James Coburn v roli nadřízeného. Likvidátor je klasická devadesátková akce, možná ne úplně sofistikovaná, ale o to víc osvěžující v době, kdy blockbustery trvají 3 hodiny a každý druhý záběr je CGI. Blu-ray vydání Likvidátora seženete v oblíbených obchodech díky distribuci Magic Box. A pokud preferujete digitál, film si můžete půjčit nebo zakoupit online na Prime Video nebo Apple TV.
0: He is called in when time has run out. To save your life, he must eliminate every trace of your existence. A body may be found, but it won't be yours. Because to protect your future, he will erase your past.
2: Relax. You've been erased.
0: Eraser.

Než se zítra objeví nové tituly v kinech, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů českými diváky. Nabídka byla skromná a ještě skromnější je podle diváků kvalita. Z Hollywoodu nejvíce zabodovalo překvapivě Toy Story 5 Příběh hraček. Woody, Buzz, Raketák, Jessie a celá parta se vrací, aby čelila překvapivě aktuální výzvě. Do jejich světa vtrhne moderní technologie v podobě chytrého tabletu přezdívaného Žabletka a s ním otázka, jestli klasické hračky vůbec mají místo ve světě dotykových obrazovek a aplikací. V kinech se líbí i irsko-americký muzikál Srdcovka od Johna Carneyho, autora filmu Once nebo Sing Street. Paul Rudd hraje frontmana svatební kapely, který během jednoho večera jamuje s vyhasínající popovou hvězdou v podání Nicka Jonase. Výsledkem je hit a sláva, ale ne pro toho, kdo ji čekal. Hřejivý i lehce hořký pohled na cenu ambicí. Diváci kvitují také festivalový klenot japonského anime film Chao režiséra Yasuhira Aokiho. Vizuálně nespoutaný příběh z futuristické Šanghaje, kde se lodní inženýr nečekaně stane snoubencem mořské princezny, dcery samotného Neptuna. Film získal cenu poroty na festivalu v Annecy. Z dokumentů v kinech se trefil do vkusu Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, intimní portrét kytaristy a skladatele na prahu 70, který se právě vrátil na pódium po operaci pohybového aparátu a paralelně skládá muziku pro divadlo, seriál i vlastní solové album. Spíš živý záběr do zákulisí tvorby. Tak to bychom měli. Nejlépe hodnocené filmy v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

0: Sezona z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Čeká nás horor z nové australské vlny Leviticus, akční Supergirl nebo česká komedie Po večerce. Tak si nás naleďte i zítra, ať víte, na co nového vyrazit do kina, kde se při té vlně veder můžete pěkně ochladit. Díky, že posloucháte Zun Radio, a to znamená jediné, máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
3: Někdo stojí tamhle v rohu.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
5: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petrianda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602

zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku. Na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

28. New entry.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
5: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan. Endpoint Detection.
6: Multifactor.
5: Penetrační test. Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB.

DJ. Can you play club music? I love club music.

Hey DJ, I wanna shake my ass. I wanna shake my ass.

Play house. You dance.

Wait, how late?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme až na samý počátek vesmíru, do doby pouhých 700 milionů let po velkém třesku. Astronomové namířili radioteleskopy Blagey, Array a Alma na vzdálenou galaxii Rebels 25 a jak popisuje portál Universe Today, objevili tam obrovskou zásobárnu chladného molekulárního plynu, tedy přesně toho materiálu, ze kterého se rodí hvězdy. A to je významné. Vědci se totiž už od prvních pozorování Jamese Webba ptali, jak mohly raně vesmírné galaxie tak rychle vyrůst do takových rozměrů. Teď máme přímý důkaz. Palivo už tam prostě bylo, připravené k zážehu. Tým pod vedením

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Yeah.

That's your best friend cut. Hold on.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Havlův vesmírný dalekohled právě nakoukl do mládí vesmíru a našel tam něco, co tam podle všech učebnic být nemělo. Astronomové, jak uvádí NASA, zachytili ultrafialové světlo přicházející z galaxie, která existovala pouhých 1,4 miliardy let po velkém třesku. To je, vážení posluchači, vesmírné batole, které září tak intenzivně, že přesvětluje své okolí. Ultrafialové záření z této prastaré galaxie totiž doslova přetváří mezihvězdní plyn ve svém sousedství, ionizuje ho, ohřívá ho, mění chemii celé čtvrti. Představte si, že se na ulici naskěhuje nový soused a během chvilky překope celé okolí. Přesně tohle dělala tahle galaxie ve velmi raném vesmíru.

0: Na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: barvech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.
3: It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.